0: mesecký je popel.
1: Na žvrhujú ptičky.
2: Zabáva im sreča.
3: Užívaj to pomlády.
4: Štajerský val.

0: je mesecký popel.
1: Dáš vrhujú ptičky.
2: Zabávaj sreča.
3: Užívaj to po mladí.
4: Štajerský val.